0: Pojem voľno a skutečne v trone impreše přemiešťač i tu je čas na skreče a Češek, ty sobie poskrečuj, ja v tým čase přesúkam bez řece. Škoda času, čiže znáš, tady nezrezignuje, skoro přešedem celé miesto Češko s náležitom ani, ale ja tego dokonám.
1: Pete kúpiaš,
0: Jen szukałem imprezy w kapciach jak jakiś mutant i nagle o kurcze, to tutaj i co? Światła pogaszone, nie leci żaden rap tam, nie ma imprezy, mogę wracać w klapkach.